Jak na poušti Duna za Dunou, přesýpací roky jdou, tak i já jsem našel svou a nás zas třikrát čáp. Starý kámoše jsem nebud máf, i když děcka tahaj za rukáv, tak slyšet seš pár dobrých zpráv, kdo a na co káp.

0: byl jsem tu zpět.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Mají tě v ohrádce, za mříště vsadili, andělé z Brixenu, co vzývají násilí. Pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Trochu si je popletl, řídil se s zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony, on přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

napadlo foukat jim do kaše. Nejezdil jsi na koni, cválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké vážnosti, jak rád je v erárních komůrkách pohostí. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

zkusit se s mocným přijít, mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal, stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Potichu, bez hluku, přišli tě navštívit, korektně zdvořile, nemoh si odepřít. Hostinské pokoje, mistře už čekají, oblek si neberte, lepší tam dávají. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. V Brixénu na rynku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěknej mužskej byl, pro toho zavřeli.

6 u koliby, do klopy rekrutské košile jsem vetkl kvítek svačce. Život je perpetuum mobile, točí se jako 12 na houpačce. Na trati těším Přerov, Kolín, Praha, Plzeň, na trati, kterou z paměti znám.

brody se ztratily, já nestrácím však naději. Jestliže nedojedu, čertové, abych se styděl,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Poslyš, když mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen trní.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Jsem tvůj kofr,

uzavřeném prostoru se mnohé věci stanou. Kódované zámky nejsou sicilskou obranou. Pohrávám si s myšlenkou, že mě bereš zkrátka. V kapsách tvého kufru jsem jen prázdná přihrádka. Jen tři tahy povolím a zvolím gambit dámou. Rafinovaně mám šanci

Strašil jsem tě blízko sebe, leželi jsme na zemi, podlaha tlačila a nemohli jsme spát. Mluvili jsme o věcech, které nás nezajímaly, a mlčeli o tom, co chtěli jsme znát. Slunce vstávalo a dívalo se okýnkem na podlahu.

ztratili vstupný a koruny házeli do hracího automatu. Smáli jsme se lidem, co museli pořád chodit, a my jsme seděli s nohama na lavičce.

vzali jsme se za ruku, abychom se už nikdy nepustili a hledali kytku.

barví dvorky. Čin se slovem lezou do Viktorky. Odlétají hledat kompromisy. Já jsem déšť a modrý nebe ty jsi.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: A tak se koukáš z okna pátečního vlaku, ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří jí přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou a zítra

chlap a zúfalo túži rozťat mrtve ticho, aby krvácalo tak ako ten vlk. Potom sa ich oči stretli, chlap už nevydýchol. Přišel jsem si jenom střelit medvěda, možná vzala za svý nějaká etika, ale nikdy bych ty vole nezapomněl.

ten dekolt madam hloubí. Tady vám prosím aplikuj květ, kosatec značí naději. Vyzkouší si cizí šaty a tančí mezi zrcadly.

pořád taková zima. Voda vzala lávku přes potok a člověku je nějak divně i mezi svýma. A ať je sad letos nerodil,

tam vzadu vykáceli sad. Kořen vyhodili do povětří. Viděl jsem je tu už tolikrát. Pokaždé Alan znovu zvětří. Přál bych vám je vidět, jak se těch

Včera jsme ztratili souseda, prostě se nevrátil z města. A kdo si se jeho sestry ptal, prej, jestli ho někdo nehledá. A pak se tak divně podíval a řekl, takže nebyl tady.

hlavy vám mají tak lise. To cítíte blízkost záhuby, ale člověk nic nedozví se, nic. Bojíme se jen strašáku, něčeho z hlavy ničí, ale nepřivedou nás ke strachu, doopravdická nebezpečí, to nikdy.

0: je starý noční hlídač se svou kujarou. Se mnou se chechtali i krávy ustájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti. Na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Neruna.
0: A nikde závory či přejezd nechráněný, hrobová tma a světla kupátek, dokonce semafor tam nikde blízko není.
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: tyhle ty houslišky, na fledničku rám.
1: A na kytaru.
2: A na banjo.
0: Jo, na banjo
3: rám. Že by to bylo něco zvláštního.
4: Ale snažil jsem.
5: Dokonce i na basu solvě.
0: To si radši zaspíváme.

0: Je krátce po 4. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže,

0: veličenstvo kat. Modlit se, jak si přálo, veličenstvo kat.
1: S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl.
0: Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil. Jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší.
1: Kde v kruhu tupých hlav glí,

chlap do vany leze s tím, že se jenom umyje. Když vana přetéká, volám heureka, až plouká.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

vzít si chce kámen a jeho dům. Žhavá tvář letí lesem a plání, plamená kštice ční k nebesům.

zvláštní zvuk. Vždycky si přál být démant či křemen. Teď v žáru vášně stvrdnul a puk.

ti blíž a uvidíš, jak něha ve mně kulmice stírá. Já si namlouvám, že cesta vede z klína do klína. Jen pojď blíž.

co se včera znovu narodil. Sedíme a je už po půlnoci.

může to nějak ovlivnit. Pak vás dají do společné šatny.

odveze vás v každém počasí. V očích máte smrt a na tacháči 15 nebo 20. A stu

furt ještě chodil po zemi. Všechny nás to pomyšlení sebe.

kotem ho přikrej a buď na něj zlej. Kdo slovíčko dobrý o tom kraji cekne, je dočista blázen a ty se mu směj. Kdo Kanady prodřel v tom pohřebním koutě, kdo šedivý vlasy z tý hrůzy teď má, kdo viděl ty stíny, co do hrobu zvoutě, ten

0: jindy to chce facku. Fakt je ale spraží hlas, jak žhavý slunce za dne. Řvát rozkazy i ze spaní, náš kapitán to zvládne.
1: Celý tenhle cirkus začne každý večer znova. K tomu stěžeň hrozně vrž

v hrdle zlato měl. V žáru noci hluboký se spolu opijem, květy naší lásky tvojí krví zalijem. Žít pak budem v naději, že přes líto byl sen, opak pravdou stane se,

Trošku je all right, Miss Lonely, a tak si mohla zdát, jinak je to snadný žít. Ale tak bejt bez domova sám, to tě v ní nikdo z tvých učitelů nemohl naučit.

kdo ti to mohl líp vysvětlit, jenže kdo vyplní prázdnotu v očích tvých a ukáže ti nenalézá se zdviž. Teď už to víš.

všichni se snažili tě pobavit a toužili stát se loutkou v rukou tvých. Ale neviděla jsi, jak zaňuješ

roku, který je řídil diplomat. To bylo něco jinýho než sama pod strmama stát. Ale jak ti bylo toho rána, když přestala si se smát. Když nechal ti jen trošku peněz a lístek cizí řeči na rozloučenou snad, když si neměla co dát. Tak sebral se a šel pryč. Teď už to

zklamaná. Všichni lidi pijou a pijou, nic si z toho nedělej. Máš ještě spoustu krásných dárků, tak vem ten zlatý prstýnek a nebo ty hodinky a někomu to střel. A buď už jednou trochu veselější.

Pevninu nevidím, hvězdy mám na blízku. S Bohem má kameji na zlatém řetízku.

a smůla pláče pod jabloní. Co na to říct? Asi nic. A tak pláču pro ní.

0: šachovnici vrchů, vod a cest.
1: Jsme emigranti hledající domovy,
2: jsme uprchlíci z udýchaných měst.

směře spíš na soutoku potoků. Máš místo grogu v kochmašině let. Je těžké věřit na sleční zápoku, pak možná řekneš letos naposled.

0: kterej nikdy koně nesedlá.
1: Ještě v lukách voní loňské kvíti, ještě v našich kempech jasného ohně svítí.
0: Proč má pěšák vzdávat tu hru bez boje? Zač by potom

a celou noc se po hmatníku honí. Zvoní v benču a duní v kytarách. Když z vysokého ohně zbyde plamínek a víly nestojí o naši lásku, máš očích hejno přikrášlených vzpomínek na rtech.

0: ještě v našich kempech jasné ohně svítí.
1: Proč má pěšák vzdávat tu hru bez boje? Zač by potom celý život stál?
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
3: We'll meet again. Don't know where.

v řečišti stopy smaže bláto, z mozku se tváře vypaří, potom si řekneme stálo.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

si vlasy do čela a buď veselá, a buď veselá. Na hrobě strejdy Cheopsa, tam se nehopsá, tam se nehopsá. Kleopatro, Kleopatro, dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích. Ze zvířat se stávají dravci, až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče. Kvůli těm, co válčí slovy, nejvíc krev teče.

proč pak nechceš poslouchat? Muži ve zbroji za moc nestojí, řekl ti, že má tě rád, věn

to zase vymyslela? Ty máš nápady. Výstři jsou pro polipky a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě.

Ruka byla cizí, jenom přičít na dluh života, aby jí zdvořilý a za rohem pak kopnout vsteky do zdi. Večer ji drtil v obětí a ráno byl špatný, že ji nemiloval. Dveře se otvíraly a zavíraly, lidé odkázeli a nevraceli se, jenom velká myš se mihla na zpátek.

na jiště nedohlédnout. Jenom přeřadit a neohlížet se v křečova sevření a vychutnat lež okamžiku a loučit se bez naděje přihlí.

A kdy už konečně taky jednou já pořád stát do prázdna. Promiň, vždyť si byl

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: schod dolů, schod dolů a metrem na háji.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: utichla. Nic nestalo se však.
1: Větvičkou do nich píchla. Nic nestalo se však.
0: Chudák holka si vzdychla.
2: Ach jo.

jestli někdo zazvoní. Zatoulanej buldok, věštci na koních. Dráteníci, hlad, syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouct. Přízraků jsem včera potkal víc, než byl můj cíl. Potírali chodník

stihl jsem včera potkat víc, než byl můj cíl. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu sít.

hosté bezvadní, skřídel mají vějíř, u stolu jsou bezraní. Navzájem si krákoráme zprávy do uší. Kdo se dobře leskne a kdo s kým

potichu si povídáme uši u duší. Havrani mají svátek se mnou gratis večeří. Znají podivný ságy, kterým každý

Jirka. Přednosta, kam si telefonuje, čepici na skobě, v čekárně strašný hic, jediný muž tu sedí sám a křížovku luští. Tu a tam cinkne zvonek nádražák, vyskočí výhybka.

co výpravčí, znovu smek nul. To byl zpěv o nádraží, odkud vlak dávno jel, další však.

podzim vypaluju meze. Podzim vypaluju meze. Je podzim.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

kde si mě před půl rokem nechala. Říká se, kdo uteče, vyhraje. A ty si navíc zatím někam nutně spěchala. Nicméně doufám, že tu vystoupíš. Věřím, že tento zázrak stane se. Jen co se nalíčíš a nakoupíš. Jedna z těch tramvají

0: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Kde jsou ty starý časy, kdy korzet natrhla si i žena hrdé rasy, sotva se na ní kejv, i urozené dámy na srdci měli šrámy, šeptali mi mon ami a otvírali sejf.

Teď bydlím na Pavlači a vzpomínky mi stačí, ač připadá mi k pláči, že čas je násobí. Bolí mě dvanácterník, mý zprávy pro večerník, ťukaný na mezerník, jsou hlasem záhrobí.

aby přehled byl, kdo s kým zrobí dvojicu, aby v červencovém hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Tiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli uhodně těsk.

Po startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebyl z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej kyste saber, bo jsme poslední. Soch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bez partyjní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl. Dal jsem mu chleba a kus špeku a ze samého vsteku jsem žuchlal jenom veku. No co jsem měl robiť, taky peň se těžko hledat, co jde ráno bez oběda, ani plán se podlez nedá, musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak není špeku, tak nesu vykony. Já kdyby jsem byl dajiny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokrajny kožu

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Přicházím už do let Pána Krista.

sleje. Umíraj mi buňky, to jsem dopad. Nemůžu pít truňky, kurník šopa. Penze je daleko mládí v čudu, plápolá moje svíce. Jak dlouho ještě tu strašit budu?

břichu. Pod džínama spodky svého ujce a místo flašky vodky piju jujce.

více, jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. Holky, mladý koně, furt mě láká.

svíce. Jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. 33, 33. 33.

Zapatři si na něco pořádně, posvítit zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas. V této chvíli nevidím na ručičky hodinek. Když si zhasnete, taky na ně neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím na kalendář na zdi. Když si zhasnete, taky na něj neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím ani sám na sebe. Když si zhasnete, taky se neuvidíte. To není marný. K tomu všemu, ovšem nejenom k tomu, se tedy hodí

Chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

Po letech tě tam zdraví, v jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví, jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.

Všechno se to přežene rychle jak rýma, sběrači odpustků musí do Říma. Budeme spaseni, ale kdo nás vlastní?

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

ale cit a sluch. A tak ještě čas. Tak jako cirkusovej kůň ožívá vstříc divákům a poté nenápadně padá. A taky věří zázrakům.

myšlenky na kost obrané, nadané i ty zadané, i na tu, co zrovna kývá. Zbaví mě strachu z neznámého.

slova promění se v nekonečně malé částečky prachu, co nám zalepí ústa, co nám zakalí zrak. Je to tak, ať chceš nebo ne, stejně se mele ti čas, co ti hučí v uších. A

Musíme se vstát a vlastní cestou jít, zapomínat snít a žít, no jak se dá, a je správný čas se ptát, zda jsme staří znudění.

pukalo srdíčko, hořela tráva, ve spadlém závoji zahynul strach. Spraví se písničkou

máš vrásky, co se neměla večer, a po tvářích teče ti v slzách prošlej sen. S pachutí lásky

zářalo srdíčko, pukala skála, ze tmy se vynořil strach s bílou holí. Ta noc přestíroničkou již se tak bála, když srdce dohoří, skála se drolí. Nesměj se tomu, ty dospělý dítě, když pláčeš skrytě a nemáš mi co říct. Vrátíš se domů,

po tobě zbyde mi zbuřelá skála, s ní tráva spálená, mes vyschlá jak trou. V popelu na zemi jablí.

Každý anděl potřebuje jednou nebýt na stráži, každý anděl potřebuje číst knížku i styráží, každý anděl s chutí hraje místo trubky na bicí, teď nevidí hada z ráje ani tebe v ložnici. Ta-da-dý-da-dý-da-dý-da, ta-da-dý-da-dý-da-dý-da. Každý anděl

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Vždycky ženy na plakátech byly ke mně otočené záda, ale já vím, jak se tváří. Je měsíc v září a pádek tvrdá zeme. Kaštany i srdce zbavují se ostění. Je měsíc v září a pádek tvrdá zeme. Kaštany i srdce zbavují se ostění.

tak jsem běžel pod zdviženým prstem a televizní věže. Dýchal jako poraněný vlk. Drtil jsem kámen v sobě jako mukl, čekal, až vyprší mi trest. Ještě jsem chtěl říct, že když se začala třást, ten kámen ve mně pukl, ale musel jsem se splást. Ještě jsem chtěl říct, že když se začala třást, ten kámen ve mně pukl, ale musel jsem se splást. V tom pokoji všechny ženy na plakátech byly ke mně otočeny zád, ale já vím, jak se tváří. Je měsíc září a pádek tvrdé zeme. Kaštany i srdce zbavují se ostění. Je měsíc září a pádek tvrdé zeme. Kaštany i srdce zbavují.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Vy jste byl první průvodce, co se mnou chodil stezkou Mohikánů. Po tajů plných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škunerů, co brázdí moře, dokud vítr vane.

jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí. Opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estakáda. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měly zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí

Jakub, když navrací se zlovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky klukovství.

My stárnem, však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriané. A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošití.

To jenom na mapách jsou ohrady a každá země svoji čáru mívá. Kluk toulavej má dávno jiný mapy, jiný cesty, jinak přečtený. Když v noci telegraf

0: řekněte někdo něco.
1: Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesvějte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi paní tu dírku. A najednou je ticho, co? Bílý pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
0: Ale jak to?
1: Bílý pane, tu máte něco jiného, než máte.

je to v pořádku. Kruci, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. On zrychlil, no tak

Poznala si mě podle hlasu, poznala si mě hnedka u dveří. Večer se měl obejít bez patosu, snad na tom ještě dneska záleží, záleží.

jsme se pozdě k ránu rozloučili, okamžik zvolna s vínem vyprchal, že jsme v ten čas jeden druhým byli a nikdo nesnil, co by bylo dál.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

koníčky moje, kdo pak vás napojí? Kravěnky moje,

zahrabem si diář na další 670 let. Z obálek se sypou pohledy těch očí povědomí. Adresát je včera a písmena jsou občas nevědomí. Zvony katedrály včera vykovaný z matných staniolů, rozpraskaný ruc

tak díky básníku. Vlak jede v 5:36. No tak díky, Jaroslave Seifrte. Vlak jede v 5:36.

Vánoc a prachy zažije za svýho života. Někdo holci musí počkat, až si umře. Na obláčku si pak šepotá. Trpělivost přináší trny i růže. Slušnost vyhodila ze sedla lež. Můžeš jí svlíknout třeba z hadí kůže. Skočí na tě ráda, když to chceš.

0: jsme mohli, snažili se znovu poličtit.
1: A zatím vesmír začal hrát písně v duch, je tak těžké krásu zachytit.

Marie s Lucií a Janem. Máma a děti, žádnej chlap, lavička v stínu pod kaštanem a tranzistorák, starý křáp. Marie s Lucií a Janem už měli dost těch jeho piv. Na věky sami nezůstanem. A tři to už je kolektiv.

a v křesle stářím ošoupaném. U televize večer spát.

Marie s Lucí a Janem. Melta je mlékem šedivá, tři ptáci krouží chladným ránem a žádný z nich

jak s plátem vlámských malířů. O hladu čteš si nepoznaném z očí těch prázdných talířů. Marie a dvě její děti, chleba se člověk nenají, čas leče se a život letí. A ti tři ještě hledají.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

svoboda na dvoře zarostlého bloku. Jsem hodný hoch, jenom hledám svoji kolaloku. Bojím se o práci, ale velet to se mi nechce. Pusťte mi seriál, kde všechno půjde lehce.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

slunce zmizí na konci zahrady pod rybízy. A nebo jestli mezi slovy konečně někdo pohne tělem a Poirot zašeptá Hastingsovi, že čas je tu naším nepřítelem. Tady pod višňovými krovy ticho je bourec morušový a obaluje nás krep dešínem dovezenýma z Mantovy. Nežli společné plány s vinem, čekáme, kdo první.

příběh, po kterých kráčím, hledám tajemství. Jak skončit, kde začít,

Je z loňska uschlý sláz a v hlíně zrezla plečka u branky do zahrady propíchnutý míč. Kdo radí listí uklízet, sám k smrti nerad sbírá svlečky, a kdo si neví rady, ten odchází pryč. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka, větve se cudně sklání k zemi, co když to všechno byla mýlka. Ubyla luna vinovatce a mráz ti kvete pod očima, a z vázy trčí věčně živá kytice od otčí.

se vyne v polích, jako vypálená žilka, jako brázda do černice, na kost vybělená. A voska sčítá škodnou a násobí se viny a všechny cesty stejně vedou zpátky do otčiny. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka, větve se cudně sklání k zemi. Co když to všechno byla mílka, ubyla luna vinovatce.

vodě z loňska uschlý sléz a v hlíně zrezla plečka. Kolem horké kaše chodí pešek pořád do kolečka.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: Kdy svý postupy pozmění, zkusí to odinut. Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu?
1: Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu? Kdo pak ví, jestli hned zvonění neskončí hodinu?

is coming. And the dolls, which get ill, we...

Taťána Míková, to je ženská špičková. Počasí, když předpoví, vždycky to vyjde, všechno ví. Taťána Míková, to je ženská fajnová.

To Romana Vítová, ta vůbec není taková. Je nám všem jasné, co chtějí chlapi, aby k ním vystoupila z mapy. Ta Romana Vítová nás k obrazovkám přiková a oči bloudí skutečně všude, jen nikdo neví, jak vlastně bude, jak bude.

to Taťána Míková. Ta vůbec není taková. Decentní dekolt a sukně akorát umožní se předpovědi dostatečně.

Zpátky, proč jsem tak nesmělý? K jedné moc měkký a na druhou krátký, už mě nechtěli. K jedné moc měkký a na druhou krátký.

zpívat a uvidím z jara, až to rozkvete. Nechám to plavat a uvidím z jara, až to rozkvete.

budu psát. Tomu stránek mi tisíc nestačí, slova správný najdu snad. Jak nás tenkrát začalo hnát, všechno, co jen srdce

se už vůbec o posádku, jež vezla obilí, sklad bavlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu řeky nechali mě plouti, kam jsem chtěl. Hrom s bleskem házeli,

do nich se občas noří zasněný umrlec, jenž právě utonul. Jsem poloostrovem, jenž houpá na svých březích trus ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích, sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice, do vzduchu bez ptactva, za gigantický plot. Mě nezachrání už záchrana plachetnice, můj trup je opilý přívaly slaných vod. Já prkno poseté žhavými půlměsíci,

0: letí do moře.
1: Je krátce po 16. hodině.
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Já jsem zákon, já jsem štvanač. Já jsem zákon, já jsem štvanač. Já

Anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal.

To je pochybný místo a je snadný se v něm ztratit, obzvlášť pro ty, co nevědí, komu za ochranu platit. S tebou je to jiný, ty máš mě a já ti řeknu, o co tady jde. Poslali mě zhora, abych ti dal do života radu, jasně, že ne zadáčo, ty káčo, to myslíš, že kradu, tak cáluj a neříkej, že žádnou pomoc nechtěla.

Jasně, že to bude něco stát, ale můžem se domluvit i jinak, když mi bude stát. Cože, jaká morálka, tohle je normálka, je anděl, potřebuje prachy na kafe a cigárka a nějaký to povyražení.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

vzdechy, všechny se upíjejí někde o samotě. Tak blecha Jindřiška přišla o svého druha, předvečer svadební to pro ní rána byla. Zapíjel svobodu a chlastal jako duha, a krevní destička mu v krku zaskočila.

On na život si šáhnul, skočil mi do dlaně, když packoval jsem syna. A blecha Renáta je osamělá matka. Starý si odskočil na kolem jdoucí jehně. To jehně zavedli na

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

z hor. Cesty se propadnou níž. Zvukové vlny se šíří a slova, co nezahynou. Na jedné ruce ti spočítám, jak šance pod lavinou. Stačí je z doslechu znát, vyčíst je z kamenou.

tě zvednout. Nejdřív si klekni, pak vstaň. Komnaty jantarový, v pravý čas pravdu poví. Až jednou sejdeme z hor, cesty se

možná i vlivý do etruských spod. Oči ho vyzařují, podle ní po mořích vraky plují, až jednou sejdeme z hor. Cesty se propadnou v ní.

Malše, Úpa, Ohřed je Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela je Marínu a i Moravice, Hornát, Hnilec, Berounka, Mžela, Torice, Váh, Úh, Žiletavka, Jevíšovka, Stará Řeka, Nová Řeka, Lužnice a Zlatá Stoka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Boubín, Kvilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoši a

0: s vám, já znám, tu zemi znám.
1: Kaštejn, Rapštejn, Konopiště, Milotice, Frýdlant, Trábí, Kozí hrády, Křepinice, Helštejn, Terštejn,

Řekni mi, řekni, co mě čeká, až přejdu na druhý břeh. Jaká je naděje pro člověka, až jednou uslyší, teď všeho nech. Řekni mi, proč se toho lekám a proč mi dochází dech. Řekni mi, řekni, když roky plynou, proč chceme zastavit čas. To chtěl bys spoutat oblaka nad krajinou, nenechat zestárnout to dítě v nás. A co když život

řekni mi. Uslyším, co bylo není a to, co nebylo jest. Nikdy jsem nevěřil na Boha, na spasení. Snad každý sám musí svůj osud nést. Po noci ale vždy přichází rozednění. A co když mohu se plést? Řekni mi, řekni, co mě čeká, až přejdu na druhý břeh.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podvodníka. Povídám, pochop, že svým karfilem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Že to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a jen mi do zpěvu, z Caracasu ananas a palma z Guajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany, pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná, metalizovanou jedli, oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší, v ložnici mám pět lián, spouštím se z nich na divan, americké brambory, těch mám plné komory, z Hokkaida do Sakuru, takovou mám náturu, bavlnu mám z Koloreda, když se doma sehnat nedá, tabák z Porto Rica mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl to guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, vzalo ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak se žeru seno. Znášli navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné pásty. Motřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nadspat se.

0: Před malou chvílí bylo 18 hodin.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Řekl jsi mi, já tě žeru. Ona byla ráda. Řekla, že prý v téhle buši ze všech nejvíc mi to sluší, že si přála takového mít tu kamaráda Hamu. Prý je tady teprv týden na služební cestě. Tak jsem jí řekl, holka, jdeme na návštěvu mého kmene. Bude se ti u nás líbit.

problém, všechno bude, jak si budeš přát. Šaman zvolal, budiš tedy, co se má stát, staň se. Zaduněli tamtami a oheň začal plát. Nastal zmatek nevýslovný, jak ve včelím úlu. Tak máš, holka, co si chtěla, nejdřív se nám osol celá, a potom si stoupni pěkně tady k tomu kůlu. Ham. A když ji pak šaman pozval do sojové lázně, v jedné ruce držel slámku, v druhé pepř a majoránku,

byla, až když v úkol česnek zavoněl. Vyvízkla je, až to budu vypravovat Hance, pochopila, až když v úkol česnek zavoněl. Hans.

chrápu jako lev. Pak dám si 2-3 vany, prolezu chaty, stany a volám rozervaný: anděli, už se zjev! A už se spánek blíží a očička mýkne.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Tři sudičky u kolébky, hoj hoj stály mi, podle tvaru mojí lebky, hoj hoj věštili. Já jsem zrovna dělal kaku, hoj hoj do plének, nechápal jsem smysl jejich hoj hoj myš

hoj, hoj, hola, hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně hoj, hoj, obézní, snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži, hoj, hoj, co to dá, šilí, jak to zpívá Samson, hoj, hoj, pohoda. Hoj, hoj, hola, hoj, budoucnost je boj, hoj, hoj, hola, hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch, hoj, hoj, od kosti, snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom ať se hoších trochu hoj, hoj, potrápí, ať je jeho princeznička hoj, hoj, na chlapy. Hoj, hoj, hola, hoj, budoucnost je boj, hoj, hoj, hola, hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla, holky, vy snad hoj, hoj, blbnete, víte, jaká nemoc vládne hoj, hoj, ve světě. Ať zavládne v jeho žití hoj, hoj, jedila, vzala nůž a fik a věžby hoj, hoj, zrušila. Hoj, hoj, hola, hoj, budoucnost je boj, hoj, hoj, hola, hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení hoj, hoj, pro všecky, že každý problém dá se řešit hoj, hoj, vědecky. Aby nekradl se uřež lidem hoj, hoj, ručičky, aby nezdrhali za kopečky hoj, hoj, nožičky.

srdíčku jsem doprovázel s kapelou jednu starší zpěváčku.

pracákem do rozkroku. To bude teda bombo. Na prdou do hlavy mě pošle na zem těžká úsárna a Kanadou do zubů.

Velký dům na ulici, Bůh ví, kolik pater v něm žijí spolu. Nájemníci, každý chce výš a nikdo nechce dolů. Prý nahoře bydlet, pod střechou je nejlepší výhled, nejkrásnější výhled do kraje.

nahoře bydlet. Pod střechou je nejlepší výhled, nejkrásnější výhled do kraje. A pak ta společnost známých lidí a holek dost. Kdo se tam dostane, ten si zahraje. Informace

nahoře bydlet, tak to je Terno a ten výhled, nejkrásnější výhled do kraje. No a pak to společně.

tak si taky sednu ke klavíru. Mám ho tak ve druhým, ve třetím patře se sousedy, žiju v míru, ale soutěžím hodně, abych jim to natřel. Asi chci taky až nahoře bydlet, pod střechou je nejlepší výhled, nejkrásnější výhled, který znám. A pak ta společnost,

hrát. A první zakopnutí o ten pražec navíc, jak se zapovídal. A první hlasy ptáků v komínech skal, lavičky na nádraží, kde pohledy si psal, závratě z viaduktů, kde mě

Chtělo by to víc pohody, naslouchat dešti schovaný pod schody, na zahřátí deku, rum a k jídlu veku, poslouchat se a nemluvit.

zabdechlé mění se v kamení. Země má k nebesům blíže a přitom spupně se nevypíná. Omí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.

0: skřivánek vyspívá, sopránem z nebeské výše, čtyřlístek ukrytý v jetelinách.
1: Procitnu, nebe jsem zaživa, přidám se alespoň tiše, krásná a skromná je Vysočina.

tam, kde chléb mění se v kamení, země má k nebesům blíže a přitom sputně se nevypíná. Omí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.

ledničce korej zbytky Vánoc a den se klube nesměle. Je za náma to, co měla být, má i tvá noc a měla skončit veselé. Tam, kde se chlastem lásky škrobí, má kocovina děsnou moc. A ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí, tak je to vždycky

čisté loužičky se stávají louží chlastu, co smutky utápí. Z těch těžko tahá se ten, kdo utonout touží, sám sebe k smrti utápí.

0: Kde se chlastem lásky škrubí, má kocovina děsnou moc. A ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí, skončí na dně, kdo chlastá moc.
1: Před malou chvílí bylo 20 hodin.

kruh lidí a jmen a pravdu a lež a hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek, mám vždycky, když bolí den.

srdce. Jenže takových rybek už měl ten chlápek prsty a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se nachytá.

šipce, kam až jde realita a kde je fik, fik.

0: čelem přitisknutým na sklo okení.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas.

na niti, to chlap cítí. Tuška mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky. Situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla, přece si to taky měla v knížce z biologie.

moje rýmy, tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí to chlapci ti. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se práší.

Strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pád. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky An, přes práh ti nesmí žádnej muzikant. Kde mám svůj pokoj, udělám ti křížek,

vzkaz. Vytáčí, točí, jak hombre sombrérem. Má pěkný boky a španělský pás. Pohledem zavadí, jak noc je chladná. Tý číslo už bude znát na spaměť. Ještě než zavěsí panoblesní vrátna, prodá mi pro štěstí dva páry kastaněk.

mě se žehnul, kdo mě upálil, kdo mě zamořil, kdo mě se škvařil, kdo mě rozpustil, kdo mě nenechal v klidu žít. Kdo to zavinil, kdo mě zastřelil, kdo mě udělal.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Prosím tě, kolikrát jsem ti říkala, ať zajdeš s tím košem. To je, jsem rád po celém bytě, že se tu měla dýchat. A byl jsi pro ty kobzla v obchodě? Víš, že jsem chtěla robit packy na večeru, ale ne. Milospánci sedí doma u televize, čumí na fotbal, pívečko v ruce, to je ale život. Příště se narodím, to žije jedině jako chlap.

0: celýho bůra, Jura je to můra. Já řvu,
1: ty zveš, my všichni řveme, my chceme rum.
2: Kdyby tady byla

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

noci už ubývá, císař se usmívá, pokojně mohu žít, všeho lze použít pro dobrý stát. Možná ho napadlo,

Vím, že z těch lodí, o kterých všichni sníme, nikdy žádná pro nás neplula přes oceán. Byla jsem ráda za všechny šťastné chvíle, chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Jdu šarým lesem přes mítěny let, kdy byl svět. Na první pohled normální, lidi se prostě s vírou postili a nebyli.

Antikrist chrlí nenávist, vede mne slabá záře za stromy s pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan.

0: Jdu šarým lesem přes mítěný let, kdy byl svět. Na první pohled normální.
1: A tak se koukáš z okna pátečního vlaku, ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří. Ty přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou a zítra za

chlap a zúfalo túži rozťať mrtve ticho, aby krvácalo tak ako ten vlk. Potom sa ich oči stretli, chlap už nevydýchol. Přišel jsem si jenom střelit medvěda, možná vzala za svý nějaká etika.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

štěstí. O půlnoci to je div. Prázdná obloha, hvězdy spí, jen já jsem živ. Plná výloha, věcí přesně na míru. Nové století v tisíciletém

cizinka, jindy zase moje choť. Temné postavy, neohlížej se a pojď. Poblíž pomníku,

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Ještě není pozdě, ještě pořád dejchám. Ještě není pozdě, ještě pořád spěchám. Ještě není pozdě, cigáro si dát. Ještě není pozdě, mít tě rád.

0: Du hörst deine jambige Haya. Sind gestila wangaki yambi. Anandambi. Odutia chise. Chimpeji wakbai saki. Nuniwa. Chedaki bibila. Pakka.
1: Soupet skouře.
0: A vy čadali.
1: Zvolna mizí.
0: Počaku.
1: Tak jak jezdec za obzor, věrný sobě i své vizi.

0: pokusů hledal smrt a našel ji.
1: Tadegi Gazuma Mua Biska Ania Bihiechu Pukichi Zewashti Waniche
2: Mua Khwashicheki Eash Khoa.

hroznů a proti slunku jiskru vína uvidím.

jsem nikdy žádné zvíře vlastně nechtěl chovat, co se musí venčit, krmit nebo přebalovat. Jenže už jsem v rodném listě, tak se snažím přežít, hračky hrablem odhrnu.

za naši stodolou, v louži koupe se Bůh. Ústy vydechl, křehká křidelka much. Blísknou se ve slunci a pomalu padaj k zemi. Do větru šeptám, s tebou lépe je mi. Blísknou se ve slunci a pomalu padaj k zemi. Do větru šeptám, s tebou lépe je mi. Něco jsem pochopil, na něco neměl dost sil. Do něhy vracím se, vždyť z ní jsem se narodil. Cítím, že v tuhle tu chvíli se uzavřel kruh. Proto za naší stodolou v louži koupe se Bůh. Cítím, že v tuhle tu chvíli se uzavřel kruh. Proto za naší stodolou v louži.

Rupla se mnou moje, společenská příčka, je to mimo jiné, pěkná slovní říčka. Kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit po vedlejších cestách.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Vítr struny rozehrál, mraky slunce skrývají, kolik jsem jich už zažehnal potají.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Zas jedno ze smutných rán, jenže teď v hlavě mám plán. Vyjdu z bodu A do bodu B až C, možná ještě dál, až na kraj světa.

Až země leje, Bory šumí, to fakt umí. Ještě pár slov o soukromí, jsem jakej jsem, někdy anděl, jindy na pěst.

kraj světa. Výjdu z bodu A na okruh trekovej, já už jsem takovej, až země leje, až země leje.